0: Rádio Slovensko.
1: Americký režisér Christopher Nolan upriamil pozornosť celého sveta na juhozápad Peloponézu. Jeho filmový epos Odyssea, veľkolepá adaptácia slávnej rovnomennej básne starogréckého básnika Homéra, priťahuje pozornosť miliónov divákov. Región Messenia preto očakáva novú vlnu filmového turizmu. V Grécku je aj publicistka Soňa Dorňáková Stamu. Dobré ráno prajem.
2: Krásne dobré ráno.
1: No prečo si Nolan vybral na nakrúcanie práve Messeniu?
2: No právě proto, že ten kraj je známý svou bohatou starověkou historií. Hlavní městím je Kalamata, známá pro své olivy, je tam i nádherná příroda a režisér chtěl natočit právě určité konkrétní scény na těch reálných místech spojených právě s tou řeckou historií.
1: No a které města se objevily vo filme?
2: Tak je jich tam celá řada, ale tím hlavním je město Pylos, tam je Mykenský hrad. Je to jeden z nejlépe zachovaných Mykenských hradů, které byly v Řecku objeveny. Je to místo, nejstarší obydlené místo v Evropě, takže přímo v tom hradě jsou tam ty scény z toho filmu. Objevuje se tam například i ta jeskyně s kyklopem nebo pláž Vojdokýlia, tedy dokonalý záliv ve tvaru písmene O, který je i chráněný Evropskou sítí Natura 2000.
1: A sú miestni pripravení na väčší záujem zo zahraničia, ktorý fakt môže priniesť film?
2: Místní jsou naprosto nadšení, už několik let, co se natáčí ten film, doufají, že budou mít zvýšený příliv turistů a dokonce už se objevily zprávy o tom, že někteří turisté přijeli před pár dny, kdy byla ta premiéra a že už se tam chystají, takže uvidíme, jestli opravdu díky tomu filmu Jihozápadní Peloponés bude mít větší nával turistů.
1: No filmy Christophera Nolana jsou vždy obrazovo velmi silné, tak uvidíme, jako si filmových fanušikov získá Odyssea, to bola z Grécka. Soňa Dorňáková Stamu.
0: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci.